A keď sa raz vydá od mamky, odezdá ledva od špiny chodí. A keď sa raz vydá od mamky, odezdá ledva od špiny chodí.